Hill.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
5: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Dance Radio.

0: Elefant.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Dance Radio. Dance Radio.
15: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio 89 a 102,9 FM. Kalheta právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. 7 hodin a pár vteřin k tomu. Já vám přeju ještě jednou krásné ráno. Máme čtvrtek 28. května, svátek nám slaví Vilém, takže přejeme všechno nejlepší. A před námi 120 minut toho nejlepšího staneční muziky. Čeká nás třeba Rudimental, Ella Eyre a Waiting All Night. Dáme si taky Alex Mills a Sensation.

Tak krásné ráno vám všem, 7 hodin, 1 minuta, to je aktuální čas a my jdeme na zprávy. Pokutu 620 tisíc korun dostalo v květnu hlavní město od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vedení Prahy uzavíralo smlouvy se stavebními firmami na opravu Pálfického paláce na Malé Straně jako zakázky malého rozsahu. Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky. Věcí se tak budou zabývat úředníci příbramské radnice. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější až teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin 16 minut k tomu Rudimental, Ella Eyre, Waiting All Night, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou, přátelé, krásné, dobré čtvrteční ráno, my se podíváme na událost číslo jedna včerejšího dne, a to jednoznačně Aiken Neo v pražské autoaréně. Kdo z vás tam byl, tak mi asi potvrdí, že to finále bylo naprosto grandiozní. Začátek koncertu se podle mého tak jakoby trošku, tak jakoby pomalu táhla, tak byste měli aspoň čas dát si něco k pití, k jídlu, případně pokecat nebo seznámit se s O2 arénou. Zhruba 10 minut před 9:30 byla 10minutová pauza, protože samozřejmě borci už nejsou nejmladší, ale samozřejmě i to publikum tvořilo lidi od 17, dejme tomu, do nějakých 45-50, což bylo vlastně jakoby velmi příjemný ve finále. No a po 9:30 se rozjela druhá část koncertu, která teda nabrala neskutečnou rychlost a jak říkám, to finále bylo grandiozní. Ze začátku to vypadalo, že budeme odcházet z koncertu tak jakože na 75% spokojený, protože samozřejmě ty tracky, které nás provázely našim mládím, tak samozřejmě ty padaly už od začátku, což je samozřejmě jasný, ale chybělo tomu ze začátku takovej ten jakoby drive a ta rychlost, ale to se samozřejmě po té půlce, po té 9:30 hodně změnilo. Takže za mě Neo Aiken na svém turné a pražská zastávka, určitě big up, určitě to bylo skvělý. Myslím si, že nejenom já, ale spousta lidí, i kamarádů, který jsem tam potkal, tak si to jednoznačně užili. Dokonce jeden ze známých byl na afterparty ještě v 6:30 ráno, tak já doufám, že už taky zabalí a půjde spát. Evidentně dlouho nikdo nebyl, tak si to potřeboval prostě užít. My na Dance Radio samozřejmě pokračujeme dál s tou nejlepší taneční muzikou. Čeká nás novinka v našem éteru Rehab Ghost Town. Bude taky Alex Mills, Lost Frequencies a nebo Avicii.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
5: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Jedna z legendárních věcí v oblasti taneční hudby, Avicii, Sebastian Drums, My Feelings For You, Mark Knight Remix právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, dáváte si čtvrteční ranní fresh, máme krátce po půl osmí. Řada z vás se právě třeba teď probouzí a plánuje nějaký outfit na dnešní den, jaký se vezme na sebe. A myslím si, že k tomu pohledu bychom se měli podívat na to, jaký počasí nás dneska čeká. Počasí. Ve čtvrtek čekáme stejně tak jako celý týden jasnou azurovou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech budou trošku nižší než v posledních dnech. My se trošku schladíme, protože maximálně nás čeká 23 stupňů. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A těch 23 stupňů si myslím, že je do velkoměsta, nebo i vlastně pokud nejsme u moře, nebo nejsme na dovolení, tak si myslím, že 23 je taková optimální teplota. A ta by za mě třeba mohla být jako celoročně. No tak nevím, ale každopádně jdeme trošku níž než od tropických třicítek. Pojďme dál na muziku. ATB, Ofaya, Chris Avantgarde anebo taky Coldplay.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dáváte si čtvrteční den s rádio na 89 a 102,9 FM a tohle to byly Coldplay Now a All My Love právě teďkon v našem éteru. 10 minut nás dělí od 8 hodiny, kdy my po 8 budeme pokračovat dál v tím nejlepším, co se na taneční scéně děje, a taky si dáme tu nejlepší taneční muziku. Mimo jiné prozradíme i jednu velkou dramaturgickou bombu, která se opravdu hodně povedla, tak si na to rozhodně počkejte a my do 8 zahrajeme ještě třeba Daft Punk, Pharrell Williams, Mike Rogers, Get Lucky a bude taky i Slarok.
1: Stálice trancové taneční scény exkluzivně v Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů. Are you guys ready for

0: Armin van Buuren. Non-stop in the mix.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

Dáváte si čtvrteční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Tohle je Isla Rock a Steph Da Campo, Rise Up 71 Digitremix právě teď v našem éteru. A taky tato věc nám tak příjemně uzavřela tu první hodinu čtvrtečního ranního freshe a my jsme se rázem dostali do té hodiny druhé, kde si budeme samozřejmě hrát i nadále tu nejlepší taneční muziku. Čeká nás třeba P-Tong Heat Rising.

Tak užívejte pohodové ráno s Dance Rádiem. Dance Radio. Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezónu míří populární mlžítka a osvěžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich na území hlavního města nainstalují 47. Šestiletý chlapec Hendrik se stal hrdinou ve své třídě, když objevil během školního výletu na jeho východě Norska zhruba 13 let starý meč. Pochází tedy z období ještě před vikingskou érou. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Vznikla investicí 30 milionů korun a její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin 15 minut k tomu, tady je čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní Fresh s Andy Roadem. No a my se teďkom pověnujeme trošku tématu, který jsem naťuknul na konci minulé hodiny, protože jsem vám sliboval nějakou dramaturgickou bombu. A tu dramaturgickou bombu pro vás mám, kterou nikdo nečekal, protože mezi žánrovými legendami se v line-upu letošního ročníku objevilo jméno, které v drum'n'bassových kruzích způsobilo pořádný poprask. Jedná se samozřejmě o letošní letní Letty Troll. Jedna z největších světových ikon EDM a Future Houseu Don Diablo si vybral právě Letty Troll pro českou premiéru svého zbrusu nového tajemného projektu Control Alt Delete. Don Diablo se rozhodl restartovat systém a doručit temnější, futuristický sound, který perfektně zapadne právě do industriálního konceptu Liru. Co samozřejmě od této premiéry čekat? Tak 100% unikátní audiovizuální zážitek, který v Mostě přepíše festivalové dějiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o absolutní premiéru, tak nikdo nemůže teď odhadnout, bude to dobrý, zapadne to do konceptu, nezapadne. Já si myslím, že Don Diablo je takovej extremist, takovej vlastně vizionář, že dokáže vždycky propojit několik departmentů a udělat dechberoucí a nezapomenutelný zážitek. Takže pokavať tam, přátelé, jedete, tak rozhodně to natáčejte. Hoďte to potom všechno na sítě, ať víme, jak Control Alt Delete, česká premiéra, jak to vypadalo. My jdeme dál na muziku. Kraftwerk, Anotro 54 Ultra, Klaes Rosen, anebo taky Alesso společně s Pendulum.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, tohle je Alesso společně s Pendulum. Pecka, která se jmenuje Fate, je naprosto úžasná věc, která rozproudí kde koho. Máme 8 hodin, 33 minut, ještě jednou krásné dobré ráno a pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a my jdeme dál na muziku. Čeká nás Fedele Grant s peckou So Much Love, bude taky Bob Moses a nebo Kreider společně s Tom Starem.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: 11 minut nás dělí od 9. hodiny raní, tady je stále čtvrteční raní fresh na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. No a my se podíváme na to, co nás dneska čeká, tak kromě té nejlepší taneční muziky nás čeká dopolední Drive Skatey, odpolední show s Michaelem C a taky dneska vzhledem k tomu, že máme čtvrtek a ve čtvrtek je samozřejmě hit paráda, naše staniční Dance Radio Chart pro tracky, pro který můžete každý týden hlasovat na webovkách Dance Radia. Já si myslím, že čtvrtek jako korálek, my se tak pomalu začínáme připravovat na nadcházející víkend, tak doufám, že budete mít krásný den a my do 9. hodiny ještě určitě zahrajeme OGM Hold Me anebo taky Oliver Heldens I Want Your Love.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

Majsik, Marshall Jefferson a Salom Das, Life is Simple, Move Your Body právě teďkon, Féteru, Dance Radio a taky na závěr, na samotný závěr čtvrtečního ranního freše. Já myslím, že dneska jsme odehráli 120 minut skvělý taneční muziky, doufám, že jsme se všichni naladili na ten čtvrteční den a já vám přeju naprosto pohodový čtvrtek, za chviličku už dopolední Drive Skatey, odpoledne, jak jsem říkal, odpolední show s Michaelem C a taky od 18 hodin naše staniční hitparáda Dance Radio. Čau. Mějte se krásně, užijte si čtvrtek a zítra máme poslední pracovní den v tomto týdnu, tak já věřím tomu, že si to užijeme pořádně naplno a naladíme se na ten nadcházející víkend. Užijte čtvrtek, mějte se krásně a zítra zase. Ahoj. Pokutu 620 tisíc korun dostalo v květnu hlavní město od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vedení Prahy uzavíralo smlouvy se stavebními firmami na opravu Pálfického paláce na Malé Straně jako zakázky malého rozsahu. Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky. Věcí se tak budou zabývat úředníci příbramské radnice. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější až teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Přátelé, krásný ráno, od mikrofonu na Dance Radio vás vítá Katie a taky doufám, že máte krásný den venku. Naprosto úžasný počasí, léto je tady malinko, teda prej ty teploty spadly, ale já si myslím, že to není nic hroznýho, má být opravdu krásně po celý i víkend, i dneska, i zítra, takže doufám a věřím, že pokud se třeba můžete uvolnit z práce, takže to dáte a já vám přeji krásný ráno. Máme dneska čtvrtek, 28. května, startuje dopolední drive. I dneska do 12. hodiny jsem tady s váma a probereme spoustu věcí dneska, muziku, probereme technologie, různý zajímavý apky, taky pro vás budu mít tip na cestování, probereme taky šampionát v hokeji a spoustu věcí, takže doufám a věřím, že jste s náma a vlastně, že strávíte celý, nejenom dopoledne, ale vlastně celý den. Mimochodem, dneska svátek slaví Vilém, takže přejeme všem Vilémům všechno nejlepší, hezký ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě, doktor Max.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, za náma Metric a také Rachel Lee a Cadence v Etheru Dance Rádia. Máme 5 minut po 9:30 a já už mám pro vás tipy na nový desky, pokud si říkáte, že byste se dali něco novýho a třeba nemáte přehled a nebo hlavně nestíháte vůbec sledovat hudbu a hudební scénu, protože opravdu to množství informací a novinek je každý den takový, že to se to nedá ani vstřebat. Mám pro vás tipy na nový desky, které budou trošku takovej multižánr, jo. Pokud máte rádi tvrdší hudbu, tak glam rock a glam metal, tak by se dala specifikovat tvorba Tommyho Lee, tak ten přichází s novým albem. Teda není to úplně nový album, ale je to přepracovaná verze jeho druhý solovky Tommyland Rides Again, a pokud máte rádi Tommyho, tak si myslím, že tato nová verze vás bude 100% bavit. Taky se mrkneme na skvělou partičku The Band Camino, což je takovej indie rock a přináší novinku Never Always Volume 2, takže rozhodně doporučuji tuto kapelu, pokud neznáte, pochází z Nashvilleu, tak si 100% dejte. Něco speciálního budu mít taky pro milovníky tanečního popu a diska a tanečních rytmů. Je to Dua Lipa a její novinka Dua Lipa Live from Mexico, která v rámci svého turné k desce Radical Optimism vystoupila hned několikrát v Outůčku, dvakrát i v Česku. No a samozřejmě svoje tour pečlivě dokumentovala a přímo turné, který bylo vlastně jako mělo tady zakončení, tak právě Liveko z Mexika už je zdokumentovaný a taky vydaný. No a dalším tipem bude Future Islands, což je taková synpopová paráda s novinkou From Hole in the Floor to the Fountain of Youth. Takže doporučuji. No a poslední tip poputuje do českých vod, a to za partičkou Vypsaná Fixa, která přináší novinku Ideál. Tolik tipy na nový desky, věřím, že vás to zaujalo a že jsme vás lehce inspirovali na to, co si máte poslechnout.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: Gucci Sade, a to ve verzi od special editu od Culture Shock. Deset minut nás dělí od 10. hodiny, my pokračujeme dál a pojďme se už podívat na sociální sítě a platformy, které si myslím, že převážná většina z nás používá, je to třeba Instagram a WhatsApp. A právě tady nás čeká už brzy v těchto dnech velmi zásadní novinka, protože tyhle ty dvě platformy budou nově spoplatněny a budou nabízet prémiovou verzi. Samozřejmě nebojte se, ti z vás, co samozřejmě si to nebudete chtít zaplatit, tak je to v pohodě, všechno vám bude fungovat tak, jak má, ale pokud byste chtěli mít přístup k nějakým dalším funkcím, tak toho můžete využít, protože právě Instagram a WhatsApp přichází s prémiovou verzí. A vlastně je to asi největší změna, co se týká těchto dvou platform, protože doposavať tyhle ty věci byly vlastně úplně zdarma, kromě toho, že si můžete zaplatit reklamu v rámci Instagram Ads. No a co teda můžete v té prémiové verzi třeba mít, pokud se pro ně rozhodnete třeba při Instagram Plus nebo Facebook Plus, tak můžete třeba odemknout lepší a podrobnější analytický nástroje, statistiky o tom, kdo si opakovaně prohlížel vaše stories třeba. Taky můžete zajistit širší dosahy pro vybudovaný publikum, anebo třeba mít bohatší možnost vizuálního přizpůsobení vlastního profilu. No a co se týká WhatsAppu, tak WhatsApp Plus nabídne třeba hlubší uživatelskou personalizaci, prémiový nálepky, možnost nastavení vlastních tónů a třeba přístup i ke grafickým tématům přímo v prostředí apky. Tak to všechno je k dispozici, kdy tyhle ty placené verze budou k dispozici, tak to úplně nevím, možná už to funguje, každopádně teď už víte, pokud byste to chtěli vytunit, anebo třeba pracujete pro někoho v marketingu, tak si myslím, že to může být určitě zase fajn věc.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Naprosto příjemná funky věc, která mě teďka úplně vrátila do mých studentských let. A to Smash Mouth a All Star v Eteru Dance Rády. A my pokračujeme dál za malou chvíli po desátý. Se těšte na další skvělou muziku, třeba si dáme Cascade Sit a Vision Blurred. Wake me up. Chybět ani jeden z prvních hitů I Am Not Alone od Calvina Harrisa. Už mezi 10. a 11. se mrkneme na velmi zajímavou statistiku, která se týká ravers a raveů a lidí. A taky se mrkneme podle vědy na nejlepší hudbu, která vám vlastně zlepší den. No, tak to jsem zvědavá. Teď už Andy, zprávy a počasí, krásný ráno, máme minutu po 10. Dance Radio
1: News. Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezónu míří populární mlžítka a osvěžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich na území hlavního města nainstalují 47. Šestiletý chlapec Hendrik se stal hrdinou ve své třídě, když objevil během školního výletu na jeho východě Norska zhruba 13 let starý meč. Pochází tedy z období ještě před vikingskou érou. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Vznikla investicí 30 milionů korun a její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady.
2: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
0: Jsou tady.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Přátelé, máme po reklamách na Dance Radio, jsme zpátky a já už bych teďka chtěla otevřít takový velký téma, který souvisí s poslechem hudby a také naší náladou. To, že hudba velmi zásadně ovlivňuje naši náladu a také jak se cítíme, tak to už dávno víme, máme na to spoustu statistik a v návaznosti na to jsem taky našla zajímavý jako průzkum a taky výzkum, který vlastně taky testoval žánry, které jsou pro nás obecně jako prospěšné. Jo, samozřejmě je mi jasný, že v tomhle případě každý z nás má nějaké svoje preference a každý z nás má prostě přesně ten svůj playlist, který v danou chvíli, když to potřebuje, mu zlepší den, ale pojďme si říct, že existují různý typy skladeb a žánrů, který i z pohledy vědy jakoby velmi pomáhají. Tak pojďme si říct, co se týká žánrů, jaký druh hudby nám nejvíce zvedne náladu, tak pro mnohý lidi je to právě elektronická hudba, je to ale taky vážná hudba, která dlouhodobě třeba i podporuje soustředění a tak dále. No ale pro někoho je to i docela tvrdý žánr, a to třeba rock a metal a různý další subžánry třeba metalu. No a někdo zase má rád indie a chill music, takový ty pohodičky až ambientní a relaxační hudbu a i ta má pro nás opravdu velký vliv. A co je taky zajímavý, že při poslechu hudby se uvolňují hormony jako je dopamin, serotonin, oxytocin a právě ty hrají klíčovou roli skrze redukování stresu, regulace nálady a sociálních vazbách a tak dále. No a mě by teda zajímalo, jak to máte vy, protože samozřejmě hudba mě provází každým dnem. A zajímalo by mě, co vám vždycky zlepší den, jaký track, jaký interpret, jaký žánr. Za chviličku si pojďme dát tuto anketu na sociálních sítích Dance Radio a jsem zvědavá, co vy na to. Teď už vám letí Kelš, Mad Face anebo novinka od Fastboy.
16: Dance Radio.

Dance Radio. I want more.

0: krásná věc, starý kousek, Faithless a I Want More, naprosto nádherná věc, mám pocit, že tato věc se objevila na desce Reverence, myslím si to teda a naprosto jako geniální, celá ta deska a přesně ta tvorba Faithless okolo toho roku 2000, to bylo neskutečný, takže za mě Faithless skvělý, ale musím říct, že se mi viděla 2 roky zpátky naživo a strašně mě bavila i ta nová podoba a poloha Faithless i skrze tu novou tvorbu, takže pokud člověk je jenom trošku otevřený žánrům a je vlastně jako připravený na ten vývoj, protože ten vývoj v hudbě je prostě jako zcela zásadní, tak je to prostě jasný, že to nějak jako se promítne do té tvorby. Takže Faithless, rozhodně krásná věc, I Want More. My pokračujeme dál, doufám, že máte krásný dopoledne i v naší společnosti. Máme čtvrtek 28. května. Já jsem původně chtěla rozebrat ještě rychle v rychlosti Tomorrowland, který se chystá letos v létě v červenci v rámci samozřejmě 2 víkendů. No a určitě víte, co se tam minulý rok odehrálo těsně před startem festivalu, schořela část té hlavní stage a hlavní scény, což už samozřejmě organizátoři doufám, že nezažijí a právě v návaznosti na to Tomorrowland prošel nezávislým bezpečnostním hodnocením právě před letošním ročníkem. Všechno to dopadlo dobře a ta bezpečnost je opravdu jako o dost víc zkontrolována a více ještě dbá na ty instalace a tak dále, aby se nic podobného nestalo. Tak pevně věříme, že to všechno letos dopadne jak má, že to bude v pohodě a že ten hrůzný zážitek, který loni zažili organizátoři těsně před startem, že už se nic podobného nebude opakovat.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Robin Schulz, Judge a také Show Me Love. A to všechno v remixu od Moukvaj na frekvencích Dance Rádia. Posloucháte čtvrteční dopolední drive, který je v plném proudu ještě stále mezi 9 a 12 hodinou. A pojďme se podívat teďka opravdu na takovej dost vtipný, kuriózní případ, který se odehrál nedávno v Českém Krumlově a na který asi bude hodně, hodně. Možná se stresem vzpomínat jeden občan a turista, tedy jeden muž z Asie, který tady byl asi pravděpodobně na dovolený, ale ten měl tady pobyt v Českém Krumlově a měl prostě s sebou zavazadla, no a prosím vás, měl takovou tašku, která obsahovala velmi zásadní věc, a to prosím vás, peníze v hotovosti. Pozor, jo, on sebou převážel tašku s více než 8000 eury, což je v přepočtu na naše asi zhruba 200 tisíc, což je jako masakr. No a právě tato taška s těmi penězi se prostě z ničeho nic ztratila z pokoje. No, tak začal samozřejmě panikařit, to se vůbec nevdivím, ale nakonec to dobře dopadlo, protože teda řešilo se skrze kamery, jestli tam byl zloděj a tak dále, ale nakonec se přišlo na to, že prostě paní uklízečky klasicky uklízely pokoj a prostě holt tu tašku vyhodili do odpadků, paní to zabalila do ložního prádla, vyhodila to do sběrného koše a vlastně myslela si, že to je nějaká taška, která už jako, kterou nikdo nebude postrádat. Tak nakonec se našla, nechybělo vůbec nic, ani jedno euro, tím pádem se taška s penězi dostala k původnímu majiteli a tedy se tedy samozřejmě objasnila nahlášená krádež, která krádeží nebylo. Ale říkám si, tyjo, že má někdo u sebe 200 tisíc, jestli náhodou pán ještě nebyl nějaký zloděj, protože je to teda fakt jako divně divný mít s sebou hotovost, ale 200 tisíc korun, což je mazec.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Dance Radio.

0: frekvencích Dance Radio 11.02 aktuální čas. My pokračujeme dál a pomalinku nás čeká poslední hodinka v rámci dnešního dopoledního driveu s datem 28. května. Co vás čeká nemené, jsou třeba Depeche Mode a Personal Jesus. A asi poznáváte, že to není úplně originál a je to remix od Stargate. Nebude chybět ani Little Dragon a Lover Chanting. Mezi 11. a 12. se mrkneme, prosím vás, do Řecka. Mrkneme se na důležitou věc, která vás podle mě bude zajímat. A taky omrkneme, kam dnes můžete vyrazit na koncerty, anebo prostě ven, na mejdánky a tak dále. Bude toho hodně, tak se na to počkejte. Teď už ale připraven Andy, zprávy a počasí, pojďme na to. Dance Radio
1: News. Pokutu 620 tisíc korun dostalo v květnu hlavní město od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vedení Prahy uzavíralo smlouvy se stavebními firmami na opravu Pálfického paláce na Malé Straně jako zakázky malého rozsahu. Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky. Věcí se tak budou zabývat úředníci příbramské radnice. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější až teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, Little Dragon a Lover Chanting v Éteru Dance Rádia, tak to je další melodie, která nesmí a nesměla chybět v rámci našeho playlistu, v rámci dopoledního driveu, který stále ladíte a každý všední den můžete ladit s Katie a mezi 9 a 12 hodinou. No a já jsem slibovala, že budeme cestovat a mrkneme se do Řecka, ale nejenom tam, ale i na další místa, třeba do Švédska. Proč o tom mluvím? Protože samozřejmě téma bydlení třeba u moře je velký téma a často se bavím i s kámošema a s lidma a spousta z nás vždycky říká, tyjo, bydlet u moře s výhledem někde a nebo tam mít minimálně nějakou svoji garzonku, byteček, to by bylo krásný a přes rok vlastně to člověk může pronajímat. No a vypadá to taky, že docela na řadě míst, všude možně v Evropě, anebo kousek, můžete pořídit vlastně bydlení za docela jako levnější částku, než třeba pořídit si byt tady v Praze, což už mi přijde jako totální jako sci-fi. No a třeba momentálně ve Švédsku dostanete nějaký malý byteček zdarma, samozřejmě to má i svoje podmínky. Ale co mě zaujalo je třeba Řecko, což si myslím, že je opravdu jako krásný bydlet třeba na nějakém z řeckých ostrovů. No a nejenom, že to tady nádherný ta příroda, ale vlastně jako se můžete každý rok jezdit. No a je to neuvěřitelný, ale třeba v Řecku si momentálně můžete koupit dokonce svůj ostrov za cenu pražský garzonky, což je docela jako masakr. Samozřejmě jsou to malinký ostrůvky, jo. Je to třeba soukromý ostrov Makry v Jonském moři, který se objevil v aukci za cenu, která překvapila i experty v řadě realit a ta vyvolávací cena třeba byla 6 milionů korun, což je v podstatě docela malinko, když to porovnáte tady, kolik stojí byty. A vlastně těch ostrovů je celá řada. A před několika lety třeba ty ostrovy měly hodnotu daleko, daleko vyšší. No a nejenom, že se prodávají teda ostrovy v Řecku, ale taky i různý byty, ale třeba i, jak jsem zmiňovala, ve Švédsku dostanete dokonce třeba byt zdarma, pokud samozřejmě ale jako budete budovat dál, nepřestěhujete se zase za nějaký čas pryč a tak dále, protože i spoustu míst a spoustu zemí bojuje s úbytkem obyvatel, třeba i taková Itálie a právě těmito kroky se snaží nalákat zase mladší generaci sem do daných míst. No, tak pátrejte na netu, třeba něco zajímavého najdete.
1: Rain Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Rain Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.

0: Mega Maxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Mega Maxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Party Service.
1: Přesně tak, kulturní a party service je připravený. Pojďme se podívat, kam můžete dneska vyrazit a co vás dneska čeká. Začneme ještě, než se mrkneme na koncerty, tak mrkneme do kina. Dnes můžete vyrazit třeba na filmové premiéry i třeba animovaných filmů. A třeba míří do kin Mrzutá rybka. Mrzutou rybku můžete vidět stejně jako film Posedlost a taky další snímky, který míří konkrétně do kin. Stejně jako můžete ještě vyrazit na Ďábel nosí Prada a nebo na dokument o Michaelu Jacksonovi, který se stále taky hraje. No a my už se podíváme také na další kulturní akce. Cargo Gallery dneska od 19 hodin otevírá palubu Karga a vlastně startuje sezónu dneska v rámci velkého openingu od 19 hodin. Přesouváme se na další místa. Sub-Zero dnes nabídne v rámci With Love Syntax Error, taky The Last of Foss a spoustu dalších kapel od 7:30 večer. Bratři Orfové se na vás těší v paláci Akropolis od 7:30 večer. Dnes v kongresovém centru Praha se těšte na zpěvačku Beth Hart od 20 hodin. Těšit se můžete dneska i do Fuchsu, kam můžete vyrazit na křest Alba, Phobia Kid a taky RNZ a Gapex, kteří se na vás těší dneska od 19 hodin. No a to není všechno, Rock Café nabídne kapely To je on, Love and Other Clish a taky Christy Hernandez, start 20. hodina. No a pokud budete mít chuť třeba dnes vyrazit do klubu 007 na Strahově, tak se tady na vás těší Guitar Wolf už od 20 hodin. No a posledními tipy třeba bude Calmake Chalupsky od 20 hodin v Atrium Žižkov a čítárna Unijazz bude hostit dneska akustickou sestavu Band of Hasek a spoustu dalších od 20 hodin. A poslední tip zamíří do Crossu na Rock Night Open Air a DMB Stage dneska od 20 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně, takže věřím, že se vyberete.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: jsou všude.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
2: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: Přátelé, 11.53, aktuální čas, za náma Kanina, taky Power na frekvencích Dance Radia, pořádně dramová věc, která nesměla chybět. Před náma třeba ještě Sigala, anebo Dominik Gehringer, a pak už je to ode mě úplně všechno. Já děkuju za příjemný start dnešního dne, doufám, že s náma budete pokračovat až do odpoledních a večerních hodin, protože za chviličku zprávy, odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou, no a v podvečer a večer samozřejmě vás čekají naše pravidelné pořady, třeba Hit Paráda, Dance Radio Chart od 18 hodin, v pozdějších hodinách Tiesto, Armin Van Buuren, Music of Freedom, anebo Adam Beyer, Drum Code. Tak si to užijte, mějte se krásně a doufám a věřím, že s náma budete celý den, a já se na vás těším zase zítra mezi 9 a 12 hodinou. Mějte se hezky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezónu míří populární mlžítka a osvěžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich na území hlavního města nainstalují 47. 6letý chlapec Hendrik se stal hrdinou ve své třídě, když objevil během školního výletu na jeho východě Norska zhruba 13 let starý meč. Pochází tedy z období ještě před vikingskou érou. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Vznikla investicí 30 milionů korun a její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vincent.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.

0: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vroněnech.
1: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
0: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Dance Radio.

Pokutu 620 tisíc korun dostalo v květnu hlavní město od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vedení Prahy uzavíralo smlouvy se stavebními firmami na opravu Pálfického paláce na Malé Straně jako zakázky malého rozsahu. Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky. Věcí se tak budou zabývat úředníci příbramské radnice. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější až teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezónu míří populární mlžítka a osvěžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich na území hlavního města nainstalují 47. Šestiletý chlapec Hendrik se stal hrdinou ve své třídě, když objevil během školního výletu na jeho východě Norska zhruba 13 let starý meč. Pochází tedy z období ještě před vikingskou érou. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Vznikla investicí 30 milionů korun a její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Čtvrtek je tu a my jsme Dance Radio. Užijte si nejlepší taneční muziku s váma Michael C. dnes do 19. protože přidáme v 18. hitparádu Dance Radia, tedy Dance Radio Chart. Ve stejný čas potom můžete startovat hlasovat do příštího kola. Kromě skvělý muziky pro vás mám i hudební tipy, nejen ze světa tanečních beatů, tak si na to počkejte, jsme Dance Radio. Užijte nejlepší taneční pleják.

0: jsme Dance Radio a máme tu další taneční muziku. Mám pro vás hudební tipy. Wiz Khalifa, taky MGK mají další společný single Girl Next Door. Už to cítíte venku, nekonečný letní večery, parta přátel a opravdu ta úžasná letní nálada. Přesně tenhle ten pocit blížícího se léta vám chtějí přinést MGK a taky Wiz Khalifa na novém tracku Girl Next Door. Je to poměrně nakažlivý a dynamický single a dočkal se i vtipného a poměrně nostalgického videoklipu. Tak se rozhodně nalaďte na léto a nechte se přenést do minulosti a všechno najdete online. Od nás další taneční muzika, jsme Dance Radio.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

hrajeme nejlepší taneční playlist. Loni vydali hitmakeri z Los Angeles album Love is Like a hned na to i deluxe verzi. Od té doby o sobě ale nedávali moc vědět. O kom je řeč? Maroon 5 až doteď vydali další single Heroin, který je návratem kapely ke zvuku, který známe ze starších komerčních popových hitů. Kombinace nakažlivý energie, moderní a elegantní produkce a taky vokál zpěváka Adama, tak Maroon 5 jsou pro fanoušky nejspíš zpět, a to v největší síle. Poslechněte všechno online, je to total k dispozici. Užijte si další taneční muziku, tu vám posílám z Dance Radia právě teď.

0: Maxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

pokutu 620 tisíc korun dostalo v květnu hlavní město od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vedení Prahy uzavíralo smlouvy se stavebními firmami na opravu Pálfického paláce na Malé Straně jako zakázky malého rozsahu. Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky. Věcí se tak budou zabývat úředníci příbramské radnice. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější až teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Pořád hrajeme nejlepší taneční playlist. Pouhý dva týdny po svým úspěšným a fanoušky opěvovaným vystoupení na festival Coachella představil německý hitmaker a taky DJ Robin Schulz novou skladbu Better Times, v níž hostuje talentovaný Barbs. Tahle píseň přináší silný poselství o naději a vytrvalosti v těžkých chvílích, kdy vás pohání neochvějná víra, že po každý bouři nakonec vyjde slunce. Myslím si, že každý z nás trochu ví, o čem je řeč. Po hudební stránce tahleta skladba kombinuje elektroniku, jemně gradující beat a taky retrofuturistický synťáky. Tak případně poslechněte všechno na streamech. Od nás další muzika, jsme Dance Radio Playlist na dance.radio.cz nebo v aplikaci.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Dance Radio.

0: Grammy a taky globální popová ikona Dua Lipa nabízí teď nově živou verzi písně Oy Mamor, na který hostuje Fer Olvera z legendární mexický rockové skupiny Maná. Skladba je hlavní ochutnávkou z živýho alba a taky koncertního filmu Dua Lipa Live from Mexico. Společný vystoupení vzniklo během velkolepého finále jejího světového turné Radical Optimism Tour. Mezi posluchačema Stopro máme hodně fanoušků Dua Lipy, tak se jim tenhle tip Stopro bude hodit. Další taneční servis na Dance Radio právě teď.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Úspěšná spolupráce pokračuje. O kom je řeč? I samý Mario a producent Humla, kterýho příznivci tuzemského rapu znají jako člena jihlavské party 58G, tak navázali na společný projekt z roku 2024. Zatímco před dvěma lety byl Isa takřka úplným nováčkem, dnes patří k respektovaným interpretům, kterýho si do tracků zvou třeba zkušení producenti nebo i velký jména naší scény. Idea, Pain a tak dále. Na albu najdete pestrou žánrovou směs a nejsilnějším vlivem budíš UK Garage. Takže i něco pro vás. Rozhodně tip k poslechu. I samý Mario, Humla, Walt. Jsme Dance Radio a proto se vracíme i před celou k dalším tanečním beatům. Tady je máte.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezónu míří populární mlžítka a osvěžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich na území hlavního města nainstalují 47. Šestiletý chlapec Hendrik se stal hrdinou ve své třídě, když objevil během školního výletu na jeho východě Norska zhruba 13 let starý meč. Pochází tedy z období ještě před vikingskou érou. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Vznikla investicí 30 milionů korun a její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Elefant.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořád.

0: Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Novinka. Na den s rádiu pokračuje aktuální taneční muzika. Za chvilku John Summit, Rozala, Linda D-Sex a podobnou novinka. Fisher, jeho Rain, tahle ta věc se povedla. No a vy si ji užijte. Za chvilku taky pohled do hitparády Dance Radio Chart. Víte s náma, úžasný čtvrtek.

0: John Summit a taky The Chainsmokers a You'll See All The Time. Výborná taneční muzika, my jsme Dance Radio. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart. Za hoďku a půl nás totiž čeká společně další letošní kolo. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Kristofa, Ilenium a Ellie Goulding anebo Glockenbach, a nastupních vítězů byly na trojce Unotas a Dennis Lloyd. WNW se Scooterma brali stříbro a Adriatic s Eldebrookem zlato. Kdo vyhraje tento týden, to se dozvíte dnes mezi 18. a 19. Těším se na vás, teď už po reklamě Gorgon City, Are You Feeling It Too, Interplanetary Criminal a Original Coffee nebo Supermode a jejich Tell Me Why jsme Dance Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi

0: celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu s dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Kleptomaniacs, taky Brian Chambers a hlavně DJ Tonka. All I Do Is Think About You. My jsme Dance Radio, docelý ještě Drum Sound a Bassline Swiss. Taky Ilenium a Ellie Goulding, Don't Want Your Love a potom samozřejmě zprávy v 17 hodin. Co vás čeká dnes večer? Určitě hitparáda Dance Video Chart 18 a dál. Tiesto jeho Prismatic Radio Show Armin. A State of Trance, Musical Freedom, tedy Label Show a taky Adam Beer a jeho Drunkout Live, tak si vyberte. Nejlepší taneční muzika je tu pro vás pochopitelně non-stop. Tady je Dance Radio.
1: Dance, Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

pokutu 620 tisíc korun dostalo v květnu hlavní město od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Vedení Prahy uzavíralo smlouvy se stavebními firmami na opravu Pálfického paláce na Malé Straně jako zakázky malého rozsahu. Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky. Věcí se tak budou zabývat úředníci příbramské radnice. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přehánky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Proměnlivější až teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika, Alex Kenchi, My Babe a Me and My Two Brush Remix, tady je Dance Radio. Co dáme za další úžasnou muziku? Čeká vás třeba skvělá novinka od Rehaba, Ghost Town, Ripple Remix, My Jsme Tady a Nobody Listener, Chase It. A nebo taktéž Crafty Cuts, a nebo Lost Frequencies s Nathanem Nicholsem, So Much Beauty Around Us. Od dnešního dne jsme taky nasadili opravdu pěknou várku novinek, tak se na ně podíváme už za chvíli. Počkejte si na to.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: a Maxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Calvin Harris už za chvíli na Dance Radio, protože se podíváme na hudební novinky pro tento týden a jeden z hitů, který jsme nově nasadili do našeho vysílání, tak je track z Jessy a Satisfy. Pojďme se na to podívat. Od dnešního dne taky hrajeme Madonu I Feel So Free a výbornou verzi remix od Peggy Goo. Zlomený beaty nám nabídnou Bunt, Mape a Dead Whistle, Trippin. Nově uslyšíte i Becky Hill, Hands On Me. Taky Mosimena se Skip The Use, Ghost. Tak si 100% vyberte teď už Fred Again, Who nebo Gorillaz. Na Dance Radio, skvělý čtvrteční odpolko.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Čtvrteční odpoledne končí, ovšem já se neloučím, protože si dáme ještě hit parádu Dance Radio, a to v 18 hodin. Budu se na vás těšit. Jdu přichystat poslední přípravy, ať je všechno tak, jak má být, a vy si dáte nejlepší taneční muziku přesně podle vás. Tak za chvíli u hit pošky.
1: Dance Radio.

Ve svém nejbližším okolí dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Do pražského veřejného prostoru opět na letní sezónu míří populární mlžítka a osvěžítka od pražských vodovodů a kanalizací. Celkově jich na území hlavního města nainstalují 47. Šestiletý chlapec Hendrik se stal hrdinou ve své třídě, když objevil během školního výletu na jeho východě Norska zhruba 13 let starý meč. Pochází tedy z období ještě před vikingskou érou. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze otevřela novou laboratoř kvantových technologií. Vznikla investicí 30 milionů korun a její součástí je supermoderní kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

Posloucháte další kolo hitparády Dance Radio Chart, ale druhá novinka tohoto týdne Fisher Rain, předtím hrál Rehab a Ghost Town a za moment si dáme třetí novej kousek, pro který můžete hlasovat klidně hned teď na Dance Radio CZ Disclosure a jejich The Sun Comes Up Through Endless. Užijte si to, nejlepší taneční muzika podle vás je právě teď tady. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Dance Radio Chart.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
3: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
4: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
3: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.
7: This is bigger than techno.

Za náma čtvrtý místo. Tento týdenní hit parády Dance Radio Chart, Otto Knows a Amanda Sy, Goodbye. Před náma tři nejlepší pecky podle vašeho hlasování, který probíhá už teď na webu danceradio.cz, takže do toho, ať váš oblíbený hit za týden slyšíte co nejvíc. Dnes na trojce Unitas, Dennis Lloyd, Diamonds, K-Motions a Generator berou stříbro a W&W se skutrama Ray from Outer Space opět na jedničce. Gratulace, tady to máte. Těším se na Dance Radio opět zítra, a to už od 7 ráno. Ahoj. Třetí místo.

tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

check AswingofPass.com or join Discord.gg/ArmandBenderup.

check AstateOfTrance.com or join discord.gg/armandandura.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.